0: trial.
1: Kapsíčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Kapsíčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

se, brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Čau.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

style. Style.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych pít prdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší.

trial.

trial. Trial.

destino. Hlína se mění krvavou kaší.

trial. Trial.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.
1: Stýská se mi stýská, po nás dvou se mi stýská. Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct. Stýská se mi stýská.
2: Trial. Trial.
3: Tý milence matky dál vychovávaj.
2: Trial.
3: Někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial.

0: Bye. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám.
0: Trial.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně.

0: trial.
1: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně
0: trial.
1: Mladý šílence, to se pak sevře v krku, když
0: trial.
1: Ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše.
0: Trial.
1: Často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial.

trial.

Rob.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

trial. Trial.

0: どうもありがとう。ありがとうございました。
1: バイ。Draw. Draw.

Čau. Čau. Trial. Trial. Trial.

0: God.
1: Wow.

Bye. Trial.

Bye. Trial. Trial. Trial.

So

Trial.

0: Trial.
1: She said.
0: Trial.
1: She said.
0: Trial.

trial.

0: trial.
1: Kdybych byl chytrej, tak bych na

0: jsem měl prachy,
1: wow,
0: to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

0: Rafael.
1: Que no interrumpa.
0: Rafael.
1: Lo cotidiano.

drive.

0: trial.
1: Trial. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.
0: Trial.
1: To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách.
0: Trial.
1: Se slzou na líčku hledíme na sebe.
0: Trial.
1: Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
0: Trial.

0: Zastavil se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v klubku se zachtělo, nepříšku.
0: Zavírej vrátka, zavírej vrátka, zavírej vrátka.
2: Trial. Bye.

the table.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

обращал наш час. Уж мусим исть. Trial. Trial.

k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: bál?
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole.
0: Bál?
1: Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

trial.

keep on shooting. Keep on shooting.

trial.

Bye.

0: Bye.
1: Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladí šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám, kolik snů.
0: Trial.

ti zdá, že se potápíš, bouře pominou. Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou ti vzát, být princem tvých snů.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial?
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: jen chtěl bych ti říct.
1: Wow.
0: Stýská se, stýská.
1: Wow. Trial.
2: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence,
1: trial.
2: To se pak seze v krku,

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Mama, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k ničemu.
0: Trial.
1: Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na

Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Bye. Bye.

trial.

Čau.

Bye.

trial. Trial.

try. Try. Try.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý
0: dým,
1: hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
0: trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když jsi v noci šel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: trial.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že jsi křivě šláp, křivě šláp.
0: Trial.

0: bál.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: dává znameně. Vypršal náš čas, už musím jít.
1: Trial.

trial. Trial. Trial.

Čau. Ciao.

0: že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.
2: Stýskat se mi stýská po nás dvou.
1: Trial.
2: Se mi stýská.

0: trial.
1: Milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence, to se pak seře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Trial. Are ready to baby.
0: Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

three.

trial. Trial. Trial.

měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Bye.

Bye.

0: uvěří.
1: Trials.
0: Nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak
1: tolik
0: dnů jdou za tebou. Dokola s tou otázkou, proč seš sám?

0: Já vím.
1: Trial?
0: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial?

0: stýská, stýská. Trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj.
0: Trial.
1: Někdy zbytečně, mladý šílence, to se pak sevře v krku.
0: Trial.
1: Když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial. Trial.

Bye.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: Trial. Trial. Trial.
1: Měl to sní a měl, život mi dává znamení.

0: trial.
1: Vypršel náš čas, už musím jíst.
0: Trial.

0: trial.
1: Don't you ever get lonely from time to time.
0: Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Kapříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

slzou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

zavírej vrátka, zavírej vrátka.

Bye. Yeah! Trial. Trial.

0: Trial.
1: Žít je někdy krásný hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš. Bouře pominou.
0: Trial.
1: Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání.
0: Trial.
1: Co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipků. S tvou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Mí milence, trial. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence.
0: Trial.
1: To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: vyšel ven.
1: Trial.
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu
1: Trial.
0: Začínat. Poctivýma rukama. Jako
1: Trial.
0: Správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si přivěšla.
1: Trial.
0: Přivěšla.

0: ty touhy zborcený, ať po léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

goodbye.

0: trial.
1: Do we

Bye.

trial.

trial. Trial.

0: Travel. Travel.
1: Každý ráno, Travel. Když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno
0: Travel.
1: Budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se po té cestě potloukám. Lásko
0: Travel.

trial. Trial.

try. Trial. Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

0: Bye. Trial. Trial.
1: I'd say love was a magical flame.
0: Trial.
1: I'd say

0: trial.
1: Mama sundej kytku z kabátu.
0: Trial.
1: Za chvíli nebude k něčemu.

Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

vojákům v řadách, píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

Bye. Trial. Trial.

proud. And if you don't know who I am, you'll never know. Proud.

Bye. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Try. Try. Try. Try. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám.

0: Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial. Trial.

0: Trials.
1: Bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát.
2: Svítání,
1: co s ním uděláš, já chtěl
0: bych
1: jen žít.

0: Já vím.
1: Trial.
0: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: chtěl bych ti říct, stýská se stýská.
1: Trial. Trial.
2: Tý milence matky dál vychovávaj.
1: Trial.
2: Někdy zbytečně mladý šílence. To se pak seře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: Čau. Čau. Trial.
1: This is my decision.
0: Trial.

Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris.

trial. Trial.

0: Rafael?
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

trial. Trial.

Trial. Trial. Trial.

trial.

0: trial.
1: Co ti chybí, holka, co ti je?

dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou lásku tě hřát, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.

0: try.
1: Žít je někdy krásný plavolam, když se ti zdá, že se potápíš. Bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polipků.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

Čau. Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku.

0: travel.
1: Look into my eyes.

0: trial. Trial.
1: Do it for you.
0: Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot.

0: Bye.
1: Monster and Servants.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Kyle.
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Trial.
2: Tý milence, matky dál vychovávaj.
1: Trial.
2: Někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

trial. Trial.

trial. Trials.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno.

trial. Trial. Trial.

Bye. Trial.

trial. Trial. Trial.

eyes without a face.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post.